Jednače stopnju to sme pri vedre, netko runie pokaza poušej v Užice, žive slebro je na jednače stopnju zaliezło. No, hajdeš poladame dale, potom môžeme sa jenoš celé skrutka dženca rano na svunčko lepe prajne na skáčenie svunčka veselič, pretož potom pričanu zasom ročile a vostanie přes cv džin širot. Temperatúra dženca vyhodnoče jednače vodajče 21 stopňov. Júciša, nedžela, nohaj od ránia, vostanie šira a tiež sucha, ale potom přes přípodňo so deščiková fáza přidruží, kotraž potom v opravde džerží hač do večera, nímale hač do noce, když smieme hižo napodživečich noc menovač po takým znamenča, tak doho maso júce deščovač temperatúrové hodnote ve najvyšším páče 20 stopňov a tiež raz na Pondželu poladáme. Pondžela bude cvý džin dišči kojta, tak viesča metrologojo. Najväčšie temperatúry, najvyššie temperatúry na to zalieze živé slibro na 7 na 6 stopňov. Po takým trochu sotla hižo na zima přizjeví, ale také dišťové fáze sú tiež vážne, no aj zo moli tiež vúsevé, netko na zimské. Ještě dost derie skáčeč 10 po 6. Dobrání přeje Serbský rozvoz. To je Anke Lautenbachová.

0: Srpski rozhlas. Šok.
1: S Janom Gehoviem.
2: Po Bijanskim aj zariadovaniu maj tydzenia Budešinie a Bivy Vodze startuja vútrajno športovce dženca při 19. hojvoj sitiových bijach ve Vojerecach. Start a cíl budžete v športovým forumie. Vúcil z pistole za vône bije na distance 10 km zaswyša bijarki a bijario na pół jednačich. Volejbul za zbiehovej rie do Novej Rajnej doby v sakskej klase štafla Vukot stejte za worklečanskich volejbulistov prinieho mústva dženca v Delanach na rajnem planie. V prinieji rie dňa nastupia worklečenie od 2. maj přečovo dorosti VC Drežďany a v druhej partii dňa od 4. přečovo poštunikam Pust Drežďany. Jutce nedželu od dopoudnia na pół dziesačich raja volejbulistki Viktorie doma ve Worklecach vo okresne mištorstvo starobneje klasy U20. Kopańca, koparske dybkovere dženca, na pół 2 maj FSV Wute SJ Nebelčice, Cioch, Modrobili, Nesvačidvo, Rajne zjednočenstvo, Nebelčice, a v samstnym času v Bövom Komcu, Rajne zjednočenstvo, Vás, Športové tovarstvo Marina Vězda. Koparske dybkovere Jutce, napojenej SJ Kroščice, druhé mústvo, Rajne zjednočenstvo Ulke Žare a Cioch SJ Kroščice, prinie mústvo Modrobili Kulov. Radvorská rezerva raje Jutce 2. pola jednoty Kamienc a radvorské prinie mústvo Jutce Cioch v Kinsporku. Domiacu Lipšinu zmija Jutce Ralbičance Sokoljo, když zavizda sudnik popodňu Cioch duel Ralbice Ulke Rydoriece.

Loni běše to jara, jara úspěšně v Vojerecach. Krajina Domkovanka, kotraž je co osvědčíva, zistujš to programom, tiž představjenjom tovarstvu a tak je to tiž konc tyčenja nětko dženca a jutce v Vocenje. Potekim od Jodyšin z Lada ze směsta jedyče na hajnikak půdra hodžiny do Vocena jeden a cíštu voč hodžiny a potom tam sče, štojš je vizo tiž hodne síraz tam doječ, nicinuš si vobladač město, ale vopravdže tiž to štojš so tam poskyči a vústaja. To iš to tovarstvo z cevie Sakskie, kýž so napríklad ze sratarstvom, ze sliesnistvom, abo tiež žonské tovarstva na kraju napríklad so prezentuja. No a ja tam môžeš si tiež inspiráciu nazbírať sano za svojské tovarstvo, napríklad čož nastúpa přednožky, abo tiež projekty, tam kontakte naviazať k druhým tovarstvam snano si tiež tovarstvo přeprosiť, všetko to je možno cvekunstičenia potekým dženca a juce na krajine vústajence, lepe prajne na krajine z domkovance a tiež tam sče vútrobne přeprošení. Snano juciši vúlet s tým zaplanované a garantované.

0: Zadkula.
1: Zadkula. Na što da hevak.
2: V egyptovskej, španiskej, abo tež v indiskej. Všude na sveče sú serbsce modrostní. Nie sú pak tam jenež v dolu, pak vukonia leto sociálnu službu, abo cv leto dživaja a púčuja. Po takým work and travel. V příchodnom vúsovaniu chceme vám živenie v úkraju zblížiť a snáno jednu abo tamnú lepšinu, abo snáno tež nelepšinu odkryč. Tuž zapíče rádia.
0: Zadkula.
1: Zadkula. Nič sábeč. Pončelo večo.

0: zve šu. Realiče zaso přizi ňu.
1: Čo sa čmičinou posedeme tie?
2: Remeslo dženca a juce. Samským rozhlasom.
1: Za mnou ich lose zapšieče s dvime písmikomaj, kýž šerim jestem hižo nekotre leta po povanských branžach rozpšestriva strachy, žer je dživo miest na druhým pak dátyš nadžiju na voloženie dživových procesov. Mienujce KI, abo kumštna inteligenca. Zosa technológia dále vújva, však nie ničo nového, z kumštnej inteligencu pak je so nové vújče zájivo, kotre šmorunie telko zmenou ze sobou přinesť, kaž nede industriálna revolúcia ve 18. letstotku. KI v brúje, aj KI v kupnice zavešče tež, dola KI tež ve remesle. Klement Schmidt je so s tému zabíral.
3: Kachlica a kachletvác dáve čornák na tvárnišču. Jeden a cítečiletný konečan je nedomíšo dvojce mišta svojho fachového labuka. S tabletom rukomaj stej v podzemi tvárnišča. Tam, kde še popravom, náš čina bez obmietka, vysčí sa na obrazovce tableta, ižo riane rúšk dobrejestvy, zvúlk

Любе джици и добро ранје. Ја вам нетко нешто праю. Јенош ише ци неделе дошле, потом је хижо засо холидеј. Звота назима квапаво дурје, а з неј вочарствјаце прознине. Знано маће дој плануане, або кул поскидки хоће. Јели пытаће ви, або ваши старши, за вас ише праву забиру на зимских прознинах, је дундак за вас мале пшелад застајао. Некотре дживанички а поскидки су менујце кетро спешне вукнијуване. Kaj štutu napšikvat? Nazumske vesela smerđaci prenim prozninskim tydženju, kaž reknu Michaela Raboa, su tam hižo vše mestna vopsadžene. Ale druhým tydženju zmeja tež zaso na Radvorskim experimentkampusu po zvučenom vášnju prozninský kampus, šokovo vokovo nazumske opaslenja, varenja, robotiki a ko. Dokładny przelat a możność za przyzywienie namakacze przychodnych dniach na homepage www.experiment-radvor.de. Z Budyskiego Serbskiego Muzea też nitko iżo ryka przyzywcze so z czasom, nic zo je potom szopone, tak Monika Ošikova. Wona wieseli so na was 4. 15. oktobra, to je prenim prozninskim tydzieniu. Poznicki poskyt kryka paslimy z linu. Zromadnie stworicze si po taki małe tykowane domy, serbske bajowe figury, szkliczki, a jeszcze wiele wiace motivo, kiedy też we wustajęcu wuladacze. Poskyt kiewo cudom lit, a za nią przyzywić możecie so direktnie serbskim muzeum. Tež ve Vojerecach na Džičaci a Mvodžinskej farmie vás očakuje. Pri ním prozninským týdženiu maja znova cirkusový workshop a druhým prozninským týdženiu naukneče mezdrujim, kak môžeš kisy, kaute ptač, korby plesč a skirpsa najsvodniše jedže varič. Za vše tute poskytky pak dobiče so na každopad tež přizivič pod jugendfarm@csb-miltitz.de. Moduny v Zelenej Rabuce maja prozinský kemp s přenocovaniem pri ním týdženiu, kýž přeprošuje pod hezvom Magiske zvieriata. Jeli šeme s 8 a 11 letami a mače lušt na vopyt voje ruského zvierenca, pučovanie po nucných lesách a ďalšie zajímavé veci, potom poladajče pod www.kindundkegel.de. Tam namakače přelad. Jeli chceče von do přírody na zemských prozninách, potom maja za vás tiež nešto přírodoškytné stácii nesvačidle. Nimale všedne poskyčuja exkurzie, napríklad romadžiče insekty a si je potom pod mikroskopom vobladače. Romadžič je tiež prima hezvo za konstitúdženia, znano džiče raz zromadne do lesa, zo by ste si ryby k obedu nazbierali. Tola myslíče na to, ryby s kečupne s nožikom vodkrač, nic vutonič. Potom do korbika, nic do tyty, hevak so spiešne poča a plesnivia. A jenož ryby zbierač, kiž tiež vopravdže znaječe. Riane, červiene, muchorizne napríklad, nech so dale lesu vyšša. Riane konstitúdženia, přeje vám...

Pečmičinu do napo 8. Inož derje zo je nas dundaki štras na to skidžbniu, kak mame pravje rybežnieč. Po takim nic vutonič, lohce vuvjačeč so hodži, abo votrjezač, kajš biše tež dundak doporučil. Tak so minuce my cíl, to je tun sak rybovych koryšku, neskuncuja a fachuce rádža tež dále. Tež, když sú rybe z lohce vomazane, tež nudom namiestnie je vúriečič minúce. Nic celé tak jara, kajž potom domoja, ale tež to, što ješ tam horeka leží, napríklad jeličky, abo tak, zase to tam ve lesu vostaj. Pečmenčinu do nám.

0: Pa sam i činopo na povo sam ih je.
1: Rene svo dženca ajuce. Srpskim rozvosom.
0: Usta zdaty so remeselnický a akademický svět jasne dželený byč, tola drude, stetiš remeslo na spočatku vědomostnije kariére, kaž mirčin Benk dženca ve rubrice Veda vědomost a vůna makaky poveda.
2: Ve, věda, vědomost a vůna makaky.
3: Na spočatku industrielnije revolucije v 18. letstotku steji vukubvany, nic studovany čovjek. Jako mody muž je vunamakal James Watt vukny v vědomostne amerijenske nastroje tvarič. Univerzita šotiskim Glasgowje je jeho potom jako tajkeho mechanikarja přistajiva. Tam pak neje jenož činiju, štož by so jemu kazavo. Je so v obstajnje vukmanjoval, je samo jacore reče na vukny, zoby mu fachove nastavki ze šelkých krajov čitač. Stutej vědu zamo naposled k vukon parneje mašiny tak daleko polepšič, zo je so skončne přesadžič a industrielnu revoluciju čirič moa. Zdobom je un koncept konjacije moci PS za vukon mašinou nadžival. Jako fyzikar jo kunc dživat na to lidstotka vukon vědomostne dokvadnišo definovachu, rozsudžichu so za hišče dženca vuživanu jednotku Watt na češč Jamesa Watta. Dalši příklad z živatnato lidstotka je Michael Faraday. Bě 12 jako šulu vukodží. Ze 14 započa potom vjazanje knijov vuknič. Přitom pak se bole za obsahy knijov, hač za ich vjazanje zajímavaše. Dokež by mes tutem i mnoho přírodovědných knijov, so po 7-letnem vukubvanju vo městno laborového pomocnika pracovaše. Ze svojskými pospytami a přepytovaniemi nadživa si potom 6 leta profesoru v chemii. Z dobom so z fyziku zabieraše vo sebe zmilinu elektriskými polemi a magnetizmom. Faradejské klietky, kotrež pred vyskami škitaja, však sú po ním pomienované. Tajke kariére pak bychu a sú riedke. Čiuše môže vukubvanie na spočiatku puča k Nobelovému myty stač. Fyzikar Wolfgang Pauli by vukubvane drobnomechanikar, jako so na studii poda. Druhej povedce 20. letstotka by potom jako profesor za fyziku Bonnie jeden z vodžacich dželčkových fyzikáriu nemskeje. Přitom je aparatúre za experimentelne přepytovanie elementárnych dželčkov uviv a tvariv. Vukubvanie na drobnomechanikar Mechanikária to zavieste na škodu nebie. Za jednu tajku aparatúru, z kotriž môžeš nabíte džilčky popadnič a přepytovač, je potom 1980 samo Nobelové myto za fyziku dostal.
2: Veda, vědomosť a vunamakanky.
1: Remeslo dženca ajúce. Srbským rozvosom.

0: Cibulky na 8 je.
1: Polícia z G.
2: Štvrtk sú ve Vojerovskej končine v obšudnice spýtali viacerých ľudí pri telefóne zjabač. 6 špádov je policii znáte, všudom pak sú ľudia telefón zase hore položili, pravie tak a dále tak. Mies i svoni boršču a bolbocami je štvrtk navečo prasnovo, vlastnač letne bie se svojim autom ze smera svona boršč po puču a za malý horku je na napřečivnu jistnu zaju, při tom prasno do napřečo přijeducega auta, ki so na to nacechu povali a do dalšeho auta. Ci v osobe su so zranili, miecna škoda vúčinja posta 1000 euro a auta dobrachu so vodvlec. V Kumvaudže bie čera voniva vobora v službe, tam stej sa rano garáži palivoj a tež auto bu odpalene. Škoda v Kumvaudže 100 000 euro a netko pýtaja fachovce za príčinu vojenia. Blízko Hamora pobychu paduši na tvarnišču a sú z tanka bagora dohromady 300 litrov čiriva odklumpali, vecna škoda 700 euro. A naposledke dohodžia, tam nie peča 60-letná šoférka auta štvrtk popolňu pred jezbu kolesovária obkečbovava, ako chceš na parkovanišče odpočiť. Na to je prasnovo, kolesová so lohko zraní a škoda učinia 1000 euro.

Voilà, dann müsste doch mich nur vor, sie mich nach Hutschen zielen. Ja, to je žotná žiuka. Křesťan James Wink. Denny Svence. Tak to je. Jsem zase doma. A jsi zase nímošou. Tonika Smolic.

Lube dzieci, dobre ranie. Ja wam nietko niszto praju. Jenoši šetci nedele došle, potom je hižo zaso holiday. Zvota na zima kvapa vodurje, a z ne vodčerstvjace prozniny. Znano mače dole planovane, abo kul poskytki hoče. Jeli pytače vy, abo vaši starši, za vas išče pravu zabiru na zimskih prozninach, je dundak za vas mały přelad zestajal. Nekotre dživarnički a poskytki su menujci kitro spiešne vuknihovane. Kaž tuto napšikvat. Nazumske vesela, smerdžaci, prenim prozninskim tydženju, kaž reknu Michaela Raboa, su tam hižo vše mestna vopsadžene. Ale druhým tydženju zmeja tež zaso na Radvorskim experiment kampusu po zvučenom vašnju prozninski kampus. Šokovo vokovo nazumskeho paslenja, varenja, robotiki a ko. Dokładny przelat a możność za przyzywienie namakacze w przychodnych dniach na homepage www.experiment-radwo.de. Z Budyskiego Serbskiego Muzea też nitko i żoryka przyzywcze co z czasem, nic co je potem szopone, tak Monika Osikoa. Ona wieseli so na was 4. 15. oktobra, to je prynim prozninskim tydzieniu. Poznicki poskyt kryka paslimy z linu. Zromadnie stworicze si po taki małe, tykowane domy, serbske bajowe figury, szkliczki, a jeszcze wiele wiace motivu, kiedy też we wustajęcu wuladacze. Poskyt kiewo cudom lit, a za nią przyzywicz możecie so direktnie serbskim muzeum. Tež v Vojerecach na Džičaci a Mvodžinski farmie vás očakuje. Pri ním prozninským týdženiu maja znova cirkusový workshop a druhým prozninským týdženiu naukneče mestrujem, kak môžeš kisy, kauteptač, korby plesč a skirpsa najsvodnýše jedže varič. Za všetute poskytky pak dobiče sa na každopad tež přizivič pod jugendfarm@csb-miltitz.de. Moduny zeleni rabuce maja prozinski kemp s přenocovanjom prinim tydženju, kiž přeprošuje pod hesvom magiske zvirjata. Jeliš šeme s vosom a jednače letami a mače lušt na vopyt voje ruskeho zvirenca, pučovanje po nocnych lesach a dalše zajímavé věci, potom poladajče pod www.kindundkegel.de, tam namakače přelad. Jeli chceče von do přírody na zemských prozninach, potom maja za vás tež nešto přírodoškytné stácii nesvačidle. Nimale šedne poskyčuja exkurzie, napríklad romadžiče insekty a si je potom pod mikroskopom vobladače. Romadžič je tež prima hesvo za konc tydženja, znano džiče raz zromadne do lesa. Zobyšče si ryby k obědu nazbírali. Tola mysliče na to. Ryby skečbne s nožikom odkrač, nic vutonič. Potom do korbika, nic do tyty, hevak so spěšne poča a plesnivia. A jenož ryby zbírač, kiž tež opravdu znajče. Riane, červene, muchorizne napríklad, nech so dale lesu vyšša. Riane konc tydženja, přeje vám.

Smičkice sveča 125. jubilej cirkvje ve vse čerabje spomožne zazbje z nutonosču a vesnenjo su vosadže přepodali svedženskú ranku, svedženskú girlandu, kotruž su navili, dženca zmeja tam džičace popoudňo a potom večo sošice zetkaja na reje, potekim je to dženca svojbne džin, to je pravje tak juce, po připoudňu dvimaj je a po su svedženské kemče do poudňa najprede raz renče pivko a potom zakonči so svedžen z kofijom, tykancom a samo sobie dále ze zbiesadu. Dženca Svetnišča zetka přírodu, reka ve odpočinku, nimsce reka do Ruetal. Tam projekt převodžetaj serbský fyzikár Jan Vinča a rečný motivátor Lucian Kaulfürst. Po takým, když chceče so tam vobdželič, zapodajče do Navi a Ruetal, to je gminský zariad, tam krutko docioch dže los. Domkovanku sveča ve Rakecach, tež rakečanska evangelska vosada juce su dopudnja džesačih kemše ze začahom džiči a programom pjestovanje. Tež nazemske koncerte poskičuje nedžela, juce spiva Kolipa ve Slepom, nazemski koncert vuhotuja ve Serbskim kulturnim centrumje po pudnju štyrioch, nazemski koncert je tež ve Salovje po pudnju štyrioch, dvima je hižo ve Kapavce Nyšpo. Milena Vočarec a Matej Gisvauk na zemský koncert vôduje tým. Potom môžeme ešte raz poľadať na nazemské viki, ktorež vás ve Vázu vočakuja. Nazemské viki dženca od džesačejš a ja si zvážu riecať do vúbokého popoudňa. Cibilky na

vos amici no doce večehjem, jeste vidi djen vos pravjame vo remesle, vo vujču, vo vujadanjach, vo novosčach, také napríklad čera Mati Gismok, modoho Serba, predstajil, kiš tu ve miestče ve firmie Alstom, Džiwa. No hoj, a dyš če tyš čipni vopravdže tam na teren, kak tam vupada to, sče prošeni, dženca tam za kulise, poladač minúce na dňu, votorienych duri tam poskyčeja, so vedenia po předozaču, tyš akcie za celú svobota maja a viezotyš jivišťové program.

0: Remeswo la damilce mi tijin.
1: Remeswo dženca ajuce. Serbskim rozvosu.
0: Za mnou ich lose zapšiječe s dvima písmikomaj, kotrež so šeri a šeri hižo miestom nikotre leta tež po povanckých branžach rozpšestreva strachy, žer je dživo miest na druhým pak dá tež nádžiju na voloženie dživových procesu. To je menúce KI, abo kumšná inteligenca, zo so technológia dále vúviva. Však nie je ničo nového, ze skumšnej inteligence pak je so nové vúviče tiež zajivo, kotrež môho rúnie telko zmenu ze sobou přinies, kež nedraz industriálna revolúcia ve 18. letstotku. KI ve berúvie, hej, KI ve kupnice, zavešče tiež, tola KI ve remesle. Clemens Schmidt je so stúte tému zabíral.
2: Moje ukresovanku, abo ten hodl ukresovanku,
3: Kachlica a kachletvác dáve čornák na tvárnišču. Jeden acidečiletný konečan je nedomíšo dvojce mišta svojho fachového obuka. S tabletom rukomaj stej v podzemí tvárnišča. Tam, kdež je popravom náš čina bez obmietka, vysčí sa na vobrazovce tableta i žoriane rušk dobriestvy s vulkými samotvárenými kachlemi.
4: Kajinike rolu reje nic na tvárnišču, ale ve byru.
3: Grafiku na tableče, obraz, kak kachle pojišo raz upadaja, je menúce s pomocou kumštnej inteligence zestajú. V byru je v konecach, aj tiež to súša miestem, ke jeho nadavka. S obraznením meblo, dekorácie stvy, samo kut a smír, zvodka zvunčne prúhy přes okno dojstvy padaja, přitom pak jeho miestem KI podpira. Čas, kýž môže dáve čornák efektívne na tvárništu užiť.
4: Das Herr Herr, du warst schon so gut gut, das Wunzer wird Neigung gesehen, aber die selber ja, aber gesagt, du warst schon nutzt das, aber ja, das Programm wurde schon nicht gerade KI war zu machen.
3: KI v remesle to nereka rune von, so wana kreativne nadavky a sewa čvueče ruce naruna, skire pak spore dživo byrowie. Kajž zdjeli centralne zjask nemského remesva, voloža kumšna inteligenca, remesnické závode, dotaj především při odličeniach, datové manažmenče a při komunikácii s kupcami. S pomocnikami kajž ChatGPT písaja závode poskytky, zličbovanky a e-mailky vo veľa spiešnišo hac ruku. Špeciálne remesnické KI rozrysania riaduje automatisce zličbovanky, převozmu zapvačenie a tak dále. Tola tiež na tvárnišťach so KI hižo užíva, tak so cichy s trutom umeria, so bychú so precízne CD modele zestajli a s tým remeselnice dživové čas lutovali. A tola. Remeslo, za to trebaš strojej ruce, čivo a vojčku. So tuž KI niederaz dživo Davida Čornáka a druhých remeselnických branžov naruna na tým mund veluje.
4: Also bei nás remeselnictve nic. Da absolut ganz Strach mit du kannst in der KI Ninja Janne Plotki Quatsch in der KI Ninja Janu Zicho Quatsch Ninja Janu Murwatch Janne Gaffel Quatsch
3: Durch Sladuje von Optimistice na tute Wiche oder Psychoda a Pschewos mir Lipschine nur Technologie die schrade das wo ich Jewoch Prozesso
1: Renes Wo Jensa Ajuce Sams im Rosmosuch

5 minut do na podesatřich je ve Vlceně je krajina, Sakska krajina Domkovanka, o tom jsem dženca celé ráno záhy hižo raz povědala. Chcech vám to tež ještě raz doporučit dženca juce, se tam snano doječ, nic se jenuž město vobladač, ale tež to, što ješ tam například tež tovarstva prezentuje a što tež potom na jevišťach pokazuje. Nimo toho můžete si tam cirky svatého Vjacova vobladač najrenče žninske krone a ty švince, ale, a to je vulka škoda, stano potom kletu, za samskými vobličami leca tam prošu nemeli pytač, či koci su so sviru vobdželili menujce domizinske tovarstvo ze Skrosčic, leca ne je zapodalo žanu kronu, ja sto ukađam, zo to pak potom kletu zas buđe, potajkim neđivajce toho, možeće si tam doječ a hodno čič tam vumilske vjece, kiš su najvšelokoriše tovarstva mjesta, vjeski a tovaršnosće zapodali. A najrinši vjenc, kibatiš najrinša krona potom přepoda sojuce ministerskemu prezidenti Michaeli Kretschmari. Štyri menšine do napočesačiće.

0: Ремесло-дженца Аюце. Сербским розвосу.
1: Пусто здати со ремесниски а академиски свет, ясны джили не быть, что ладруды стетиш ремесло на спочатку ведомостные карьеры, ка шмирчин венки дженца в рубрице «Веда, ведомост, а вуна маканки поеда».
2: Веда, ведомост, а вуна маканки.
3: Na spočátku industriální revoluce ve 18. letstotku stejí vukubvany, nic studovaný člověk. Jako mladý muž je vůnamakal James Watt vukny vědomostné amerienské nástroje tvarič. Univerzita v šotickým Glasgowě je jeho potom jako tajkého mechanikária přistajíva. Tam pak ne je jenož činy už tož by se jemu kázalo. Je se v obstajně vukmanjoval. Je samo jacor reče na vukny, zoby mu fachové nastavky ze šelkých krajů čítač. Z tutej vědu samo naposled k vukon parneje mašiny tak daleko polepšič, zo je so skončne přesadžič a industriálnu revoluciju čirič moa. Zdobom je un koncept konjacije moci PS za vukon mašinou nadžival. Jako fyzikár jo konc dživat na to lictotka vukon vědomostne dokladnišo definovachu, rozsudžichu so za hišče dženca vuživanu jednotku Watt na češč Jamesa Watta. Dalši příklad z živatnato lictotka je Michael Faraday. Bě 12 jako šulu vukodží. Ze štomače započa potom vjazanje knio vuknič. Přitom pak se bole za vopsa i knio, hač za ich vjazanje zajímavaše. Dokež by mes tutem i mnoho přírodovědných knio, so po 7-letnem vukupvanju vo městno laborového pomocnika pracovaše. Ze svojskými pospytami a přepytovanjemi nadživa si potom 6 leta profesoru v chemii. Zdobom so z fyziku zabieraše vo sebe zmilinu elektriskými polemi a magnetizmom. Faradejske klietky, kotrež pred vyskami škitaja, šak sú po ním pomienované. Dajke kariéry pak bychu a sú riedke. Čiuše môže vukubvanie na spočátku puča k Nobelovému myty stač. Fyzikár Wolfgang Paul by vukubvane drobnomechanikár, jako so na studii poda. Druhej povedce 20. letstotka by potom jako profesor za fyziku Bonnie jeden z vodžiacej dielčkových fyzikárov nemskeje. Přitom je aparatúre za experimentelné přepytovanie elementárnych dielčkov vúviv a tváriv. Vukubvanie na drobnomechanikár Mechanikária to zavieště na škodu nebie. Za jednu tajku aparaturu, z kotryž môžeš nabíte džilčky popadnič a přepytovač, je potom 1980 samo Nobelové myto za fyziku dostal.
2: Věda, vědomosť a vunamakanky.
0: Remeslo dženca a juce. Serbským rozhlasu.
4: Salut! Ça va bien? Nutek? Oh, you are doing all right.